tónem, který hladí, jak hedvátej šál. Tím tónem, co ladí a zní pod balkónem, my to by si nej tón zní, od celého je zvonit. Co bych si tak znal? Bylo by to krásný, bejt bez kemitou bouří.